0: Skladby Ivana Mládka poznajú v Česku a na Slovensku aj malé deti. Pesnička Jožin z Bážin sa stala hitom dokonca aj v ďalších štátoch. Zahrala si ju americká kapela Metallica a bola aj súčasťou traileru k Netflixovému seriálu Wednesday. Ivan Mládek sa snaží zaujať publikum nielen hudbou a humornými scénkami, ale od 80. rokov aj výtvarným umením a svoje diela vystavuje v pražskej galérii Portheimka. Navštívila ju aj naša spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Zdá sa, že na čo Ivan Mládek siahne, to sa mu podarí. Dokazuje to aj výstava Máš tlustý sklo, ktorá spája jeho tvorbu plnú recesie a hravosti so sklenenými objektami novoborských sklárov. Tí preniesli niektoré plátna Ivana Mládka na sklenené tabule a objekty, napríklad obraz Donald Trump žiada ve Zlíne o ruku alebo jeho vlastný autoportrét. Hoci Ivan Mládek namaľoval približne toľko obrazov, koľko zložil skladieb, teda asi 600, väčšina návštevníkov, ktorých som oslovila, doteraz jeho výtvarnú tvorbu nepoznali.
2: Zatím sme to ešte celý neprošli, co sme videli, tak je takový jednoduchý, že my to chápeme.
3: Mne sa líbí vždycky ta kombinace toho obrazu a toho názvu, že to je prostě geniálne vtipný a jednoduchý. Ja si myslím, že takhle vyjádřit prostě jednoduše takovouhle vtipnou myšlenku, to je prostě umění. No.
4: Vůbec jsem nevěděla, že pan Mládek maluje.
1: Ivanovi Mládkovi však chvíľu trvalo, kým začal maľovať, povedal mi v rozhovore priamo v jeho ateliéry.
5: Táta byl malíř, jo, vášnivý, když to byl právník, ale v malování ho takový největší koníček a byl opravdu dobrý krajinář hlavně. A ten se samozřejmě snažil mě vést k malování, ale jsem se nedal, protože jsem se zamiloval do muziky a nechtěl se malovat. Tak to občas jenom jsem udělal třeba někomu k narozeninám, nebo jak jsem to měl trošku okoukaný, ale maloval jsem dost takovým stylem, za který se dneska stydím, takovým tím trošku naivistickým. Ale hlavně jsem nechtěl malovat, že som nevidel, co má malovať.
1: Príležitosť ale robí zlodeja, smeje sa Ivan Mládek, kým mi nalieva mlieko do kávy. Jeho kamarátovi sa kresbičky tak páčili, že mu ponúkol výstavu v západnom Nemecku v Stuttgarte. On však odmietol, lebo nemal žiadne veľké diela a popri koncertovaní ani čas. Nápad mu ale aj naďalej vŕtal v hlave a tak oslovil svojho kamaráta, akademického maliara Jaroslava Myslivečka, aby mu s plátnami pomohol.
5: On prekvapivé souhlasil. Udiali sme jednu vec a tak sme sa tomu zasmáli a už jsme na to zapomněli, že jo. A jenomže teďka sem přijeli nějaký sběratelé obrazů z Ameriky a chtěli navštívit ateliéry nějakých avantgardních malířů, tak jim dali tip na Myslivečka, tak byli u nich v ateliéru a tam něco hledali a oni jediní, co našli, co si chtějí vzít tu moji kresbu, kterou Myslivečka jenom vyvarili. On se naštval a poslal je někam, jo, a já mu potom říkal, ty jsi blbej, jsme mohli mít nějaký peníze.
1: Nakonec s ním vytvoril niekoľko desiatok diel v antiperspektívnom štýle, v ktorom sa vysmievajú tradičnému vnímaniu priestoru a pravidlám kresby. Zjednodušene povedané, to, čo je ďaleko, zobrazuje ako obrovské a postavy s objektmi v popredí sú zase miniatúrne. Keď plátna dokončili, zistili, že galéria v Stuttgarte skrachovala a tak obrazy vystavili aspoň v Prahe.
5: Tak sme si říkali, tak uděláme aspoň pro kamarády z hospody, uděláme vernisáž a měli sme tam muziku, kúpili sme sud vína, sud piva. A udělali jsme si vlastně mejdan a rozvěsili jsme tam ty obrazy a všude jsme dali z legrace ceny, nejlevnější byl 100 tisíc, to bylo jak milion tenkrát kupní síla, jo, 200, 300, půl milionu. A tak jako byla legrace, tam byli jenom lidi, kteří měli tak 20 na pivo, navíc neměli, jo. No ale představte si, že se tam po malé straně, po Malostranském náměstí toulal nějaký Američan, byl to vice prezident American Expressu, Jeff Weese se jmenoval, to se dneš pamatuju, s manželkou a to byla profesorka malby na Sorboně. A scháněli tady taky obrazy zajímavé. A teď slyšeli tam ten Binec, jo, muzika, Dixieland a Řev a tam opět se nějaký. Tak tam vešli, zajímalo je, co se tam děje, jo, v centru Prahy. A najednou tam viděli ty naše voleje a úplně se byli v šoku, protože takovou volovinu neviděli v životě. Koupili od nás hned za ty ceny příšerný 4 obrazy. My jsme měli s Myslivečkem pocit, že jsme vykradli banku, jo. Což byl pro nás úplný šok, skutečně nám to zaplatili.
1: A po ďalšie obrazy sa ešte vrátili, smeje sa Ivan Mládek. Mimochodom, takéto náhody sprevádzajú celý jeho život. To, že Jožin z Bažín zahrala Metallica na jej pražskom koncerte, mu zavolal syn. On ani netušil, o koho ide. Jožin z Bažín naspieval aj do traileru Wednesday. O tom, že pracovať pre firmu Netflix je tiež obrovská prestíž, ho zase presvedčila jeho manažérka.
6: Jožin z Bažín, močálem se blíží, Jožin z Bažín, kvěl...
1: Mimochodom, Jožin z Bažín vznikol z námetu o exhibicionistovi. Ivanovi Mládkovi však nápad prišiel vulgárny a tak prišiel s textom, ktorý sa stal fenoménom nielen v Československu, ale aj v Poľsku a v Rusku. Tam sa z neho dokonca stala paródia na Vladimíra Putina. Ďalšou náhodou sa z benžistu a textára Ivana Mládka stal spevák.
5: Spíval nejaký písničky s náma Honza Pacák, malíř, jo. No a nepřišiel na predstavenie, bylo plný divadlo ateliér a ja jediný byl, kdo ty texty znal, tak jsem to musel zaspívat. A jsem poprvé v životě otevřel pusu před lidma, před vyprodaným divadýlkem, jo. No už mě to zostalo. No nechtěl, jsem se styděl, ale mě jsem to považoval za potupu. Zpívat mě bavilo jenom hrát na banjo a jsem chtěl být nejlepší banjista na světě, nic jiného mě nezajímalo.
1: Hovorí Ivan Mládek a dodává, že hoci má na kontě viac ako 600 skladieb, neprekáža mu, že publikum chce počuť stále tie isté. Ak sa do konca júna nedostanete na jeho výstavu v pražskej Pordheimke, môžete si ho aspoň vypočuť koncom septembra v Bratislave.

0: Lopez a David Guetta, teda aspoň hudobná dvojica. Save Me Tonight sme si hrali od nich. Želáme vám krásny víkend s Rádiom Slovensko. Bolenie brúška. To síce nevyzerá ako téma na nedeľné popoludnie, no v podaní českej spisovateľky a publicistky Haliny Pavlovskej získava ďalší netušený rozmer, k čomu sa pani Halina dopracovala. Nech sa páči, vypočujte si.
1: Bolení bříška. Když se mi narodila dcera, tak jsem byla v porodnici, kde všechny sestry byly velice přísné a na všechny matky se tvářily, že jsou úplně slabomyslné. Já jsem si tak rozhodně připadala, ale vadilo mi, když sestra při hovoru se mnou zvedala oči v sloup a všemožně naznačovala, že být mým dítětem, tak to radši rovnou zavčas zabalí. Tenkrát mě ta sestra učila, jak mám děťátko přiložit k prsu. Když uviděla má mocná ňadra, ironicky řekla: tolik zbytečného materiálu, to bude jen pro parádu. Pak se zastavila pediatrička a řekla, že má holčička je hubená a hladově pláče. Taky jsem plakala, že mám obrovská prsa a že jsou na nic. Mé slzy padaly mé holčičce na hlavičku a ona se choulila na mé hrudi a lačně sála. A pak přišel jiný pediatr a řekl: Pavlovská! A když jsem pípla, že jsem to já, tak mi řekl, že moje dcera toho vždycky vypije naráz moc a pak to vyblinká a že ji mohu mít u prsu jen 5 minut, protože mám mléka moc a snadno teče. Nakonec jsem se stala nejdůležitější rodičkou porodnice. Ostřikovala jsem mléko jako divá. Mým mlékem přikrmovali miminka na celém poporodním oddělení a já byla kandidátkou na medaili Kojná roku. A pak se mi narodil syn a já byla přesvědčená, že vše se bude stejně utěšeně opakovat. Takže ano, až na to, že když se syneček napil, odříhl a pospal si 5 minut, že zas otevřel oči a řval. A řval, a řval, a řval. A nezabíral nic. Ani kapičky proti nadýmání, ani feniklový a kmínový odvar, ani sunar, ani čaj, ani masáž bříška, ani pokrčování nožiček, ani máňadra, která jsem chlapci nabízela v tak krátkých intervalech, že už ani nemělo cenu je zahalovat. Když můj syn probrečel 3 měsíce, brečela jsem taky. A pak se na to jednou už má máma nemohla koukat a protože jsme bydleli společně, tak mi vřeštícího chlapečka vytrhla z náručí a odnesla ho k sobě do postele. A můj syn zmlkl. Tehdy jsem udivem vykulila oči a má máma řekla: děti prostě někdy bolí bříško a někdy ne. A víte, co je na téhle moudrosti nejzajímavější? Že jde v životě aplikovat úplně na všechno.

0: Máte to tak aj na vašom sídlisku? Máte problém zaparkovať s rodinným osobným autom, lebo parkovacie miesta zaberajú dodávky, teda služobné či podnikové vozidlá? Zakázať parkovanie dodávok na sídliskách je ťažšie, ako sa zdá. Každý síce rozumie tomu, čo sa myslí pod pojmom dodávka, ale ako to v súlade so zákonom správne uviesť na dopravnej značke? Definovať dodávku ako kategóriu vozidla N1, potom sa ale sťaží situácia s malými pick-upmi. Riešiť hmotnosť, dĺžku či výšku vozidla? V Česku v Jihlave riešili parkovanie dodávok na sídliskách cez výšku vozidla. Podrobnosti pripája redaktor Martin Karlík.
1: Jihlavský magistrát zjistil, že řada firem v průmyslové zóně si nepořídila dost parkovacích míst pro své dodávky. Kateřina Fuchsová z odboru dopravy magistrátu města Jihlavy.
2: Protože všem zaměstnancům svěřené auto se k soukromým účelům, dojedou s tím domů. I v rezidentním parkování nám to řešili, než jsme zpřísnili ty pravidla stylem soukromý auto manželka, služební auto manžel. Vždycky 1200 korun, směšná cena 3 koruny na den a bylo vyřešeno, zaměstnavatel měl taky vyřešen. Takže aktuálně v systému parkování dodávka v Jihlavě za 24 000 korun ročně a můžu říct, za 3 roky parkování není vydaný jediný parkovací oprávnění. Takže opravdu ta cena dělá hlavní regulaci a není to o ničem jiném než o tom, že ten zaměstnavatel to ochoten není zaplatit a rezident rázem radši dojede na kole nebo svým osobním autem na to parkoviště a tam si to služební auto vezme.
1: Dodávky teď už neparkují na místech pro osobní auta. Poblíž sídlišť mají ale pro ně vyhrazená místa, a to dokonce zdarma. A podobné řešení zavedli i ve městě Krupka.
3: Severočeská Krupka, zóna zákazu stání na 2,8 tun. Takže tam to platí bez výjimky, ať už to je těžké osoba, nákladní auto, dodávka nebo cokoliv. To, co se mě v Krupce líbilo, je, že vlastně vedle toho sídliště nebo na okraji toho sídliště alespoň teda mají vymezený prostor, kam ta velká auta, ale zase jenom mezi 2,8 až 3,5 tony, kam je možno zaparkovat.
1: Některá města pak zakazují třeba parkování aut dalších 5 metrů. Jihlava zavedla omezení podle výšky. Platit vyšší cenu musí řidiči aut, která jsou vyšší než 1 metr a 90 cm. To při kontrolách přeměřují certifikovaným metrem strážníci městské policie.

0: Jedna z najobľúbenejších českých kapiel súčasnosti z Rádia Slovensko aj Miraj tesne pred pol deviatou. A s českým jazykom ešte nekončíme. Volenie brúška síce nevyzerá ako téma na sobotný večer, no v podaní českej spisovateľky a publicistky Haliny Pavlovskej získava ďalší netušený rozmer. K čomu sa naša Halina dopracovala?
1: Bolení bříška. Když se mi narodila dcera, tak jsem byla v porodnici, kde všechny sestry byly velice přísné a na všechny matky se tvářily, že jsou úplně slabomyslné. Já jsem si tak rozhodně připadala, ale vadilo mi, když sestra při hovoru se mnou zvedala oči v sloup a všemožně naznačovala, že být mým dítětem, tak to radši rovnou zavčas zabalí. Tenkrát mě ta sestra učila, jak mám děťátko přiložit k prsu. Když uviděla má mocná ňadra, ironicky řekla: tolik zbytečného materiálu, to bude jen pro parádu. Pak se zastavila pediatrička a řekla, že má holčička je hubená a hladově pláče. Taky jsem plakala. Že mám obrovská prsa a že jsou na nic. Mé slzy padaly mé holčičce na hlavičku a ona se choulila na mé hrudi a lačně sála. A pak přišel jiný pediatr a řekl: Pavlovská! A když jsem pípla, že jsem to já, tak mi řekl, že moje dcera toho vždycky vypije naráz moc a pak to vyblinká a že ji mohu mít u prsu jen 5 minut, protože mám mléka moc a snadno teče. Nakonec jsem se stala nejdůležitější rodičkou porodnice. Odstřikovala jsem mléko jako divá. Mým mlékem přikrmovali miminka na celém poporodním oddělení a já byla kandidátkou na medaili Kojná roku. A pak se mi narodil syn a já byla přesvědčená, že vše se bude stejně utěšeně opakovat. Takže ano. Až na to, že když se syneček napil, odříhl a pospal si 5 minut, že zas otevřel oči a řval. A řval, a řval, a řval. A nezabíral nic. Ani kapičky proti nadýmání, ani feniklový a kmínový odvar, ani sunar, ani čaj, ani masáž bříška, ani pokrčování nožiček, ani má ňadra, která jsem chlapci nabízela v tak krátkých intervalech, že už ani nemělo cenu je zahalovat. Když můj syn probrečel 3 měsíce, brečela jsem taky. A pak se na to jednou už má máma nemohla koukat a protože jsme bydleli společně, tak mi vřeštícího chlapečka vytrhla z náručí a odnesla ho k sobě do postele. A můj syn zmlkl. Tehdy jsem udivem vykulila oči a má máma řekla: děti prostě někdy bolí bříško a někdy ne. A víte, co je na téhle moudrosti nejzajímavější? Že jde v životě aplikovat úplně na všechno.

0: Bolenie brúška síce nevyzerá ako téma na pútavé rozhlasové vysielanie, no v podaní českej spisovateľky a publicistky Haliny Pavlovskej získava ďalší netušený rozmer. K čomu sa pani Halina dopracovala? Nech sa páči, vypočujte si.
1: Bolení bříška. Když se mi narodila dcera, tak jsem byla v porodnici, kde všechny sestry byly velice přísné a na všechny matky se tvářily, že jsou úplně slabomyslné. Já jsem si tak rozhodně připadala, ale vadilo mi, když sestra při hovoru se mnou zvedala oči v sloup a všemožně naznačovala, že být mým dítětem, tak to radši rovnou zavčas zabalí. Tenkrát mě ta sestra učila, jak mám děťátko přiložit k prsu. Když uviděla má mocná ňadra, ironicky řekla: tolik zbytečného materiálu, to bude jen pro parádu. Pak se zastavila pediatrička a řekla, že má holčička je hubená a hladově pláče. Taky jsem plakala, že mám obrovská prsa a že jsou na nic. Mé slzy padaly mé holčičce na hlavičku a ona se choulila na mé hrudi a lačně sála. A pak přišel jiný pediatr a řekl: Pavlovská! A když jsem pípla, že jsem to já, tak mi řekl, že moje dcera toho vždycky vypije naráz moc a pak to vyblinká a že ji mohu mít u prsu jen 5 minut, protože mám mléka moc a snadno teče. Nakonec jsem se stala nejdůležitější rodičkou porodnice. Ostřikovala jsem mléko jako divá. Mým mlékem přikrmovali miminka na celém poporodním oddělení a já byla kandidátkou na medaili Kojná roku. A pak se mi narodil syn a já byla přesvědčená, že vše se bude stejně utěšeně opakovat. Takže ano. Až na to, že když se syneček napil, odříhl a pospal si 5 minut, že zas otevřel oči a řval. A řval, a řval, a řval. A nezabíral nic. Ani kapičky proti nadýmání, ani feniklový a kmínový odvar, ani sunar, ani čaj, ani masáž bříška, ani pokrčování nožiček, ani má ňadra, která jsem chlapci nabízela v tak krátkých intervalech, že už ani nemělo cenu je zahalovat. Když můj syn probrečel 3 měsíce, brečela jsem taky. A pak se na to jednou už má máma nemohla koukat a protože jsme bydleli společně, tak mi vřeštícího chlapečka vytrhla z náručí a odnesla ho k sobě do postele. A můj syn zmlkl. Tehdy jsem udivem vykulila oči a má máma řekla: děti prostě někdy bolí bříško a někdy ne. A víte, co je na téhle moudrosti nejzajímavější? Že jde v životě aplikovat úplně na všechno.

0: pesničky Ivana Mládka poznajú v Česku a na Slovensku aj malé deti. Pesnička Jožin z Bážin sa stala hitom, dokonca aj v ďalších štátoch. Zahrala si ju americká kapela Metallica a bola aj súčasťou traileru k Netflixovému seriálu Wednesday. Ivan Mládek sa snaží zaujať publikum nielen hudbou a humornými scénkami, ale od 80. rokov aj výtvarným umením a svoje diela vystavuje v Pražskej galérii Pordheimka. Navštívila ju aj spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Zdá sa, že na čo Ivan Mládek siahne, to sa mu podarí. Dokazuje to aj výstava Máš tlustý sklo, ktorá spája jeho tvorbu plnú recesie a hravosti so sklenenými objektami novoborských sklárov. Tí preniesli niektoré plátna Ivana Mládka na sklenené tabule a objekty, napríklad obraz Donald Trump žiada ve Zlíne o ruku alebo jeho vlastný autoportrét. Hoci Ivan Mládek namaľoval približne toľko obrazov, koľko zložil skladieb, teda asi 600, väčšina návštevníkov, ktorých som oslovila, doteraz jeho výtvarnú tvorbu nepoznali.
2: Zatím sme to ešte celý neprošli, co sme videli, tak je takový jednoduchý, že my to chápeme.
3: Mne sa líbí vždycky tá kombinácia toho obrazu a toho názvu, že to je proste geniálne vtipný a jednoduchý. Ja si myslím, že takhle vyjádřit proste jednoduše takovouhle vtipnú myšlenku, to je proste umění. No.
4: Vôbec som nevěděla, že pan Mládek maluje.
1: Ivanovi Mládkovi však chvíľu trvalo, kým začal maľovať, povedal mi v rozhovore priamo v jeho ateliéri.
5: Táta byl malíř, jo, vážne, když to byl právník, ale malování jeho takový největší koníček a byl opravdu dobrý krajinář hlavně. A ten se samozřejmě snažil mě vést k malování, ale jsem se nedal, protože jsem se zamiloval do muziky a nechtěl se malovat. Tak to občas jenom jsem udělal třeba někomu k narozeninám, nebo jak jsem to měl trošku okoukaný, ale maloval jsem dost takovým stylem, za který se dneska stydím, takovým tím trošku naivistickým. Ale hlavně jsem nechtěl malovat, že jsem neviděl, co má malovat.
1: Příležitost ale robí zloděja, směje se Ivan Mládek, kým mi nalieva mlieko do kávy. Jeho kamarátovi sa kresbičky tak páčili, že mu ponúkol výstavu v západnom Nemecku v Stuttgarte. On však odmietol, lebo nemal žiadne veľké diela a popri koncertovaní ani čas. Nápad mu ale aj naďalej vŕtal v hlave a tak oslovil svojho kamaráta, akademického maliara Jaroslava Myslivečka, aby mu s plátnami pomohol.
5: On prekvapivě souhlasil. Udiali sme jednu vec a tak sme sa tomu zasmáli a už sme na to zapomneli. Že jo? A jenomže teďka sem přijeli nějaký sběratelé obrazů z Ameriky a chtěli navštívit ateliéry nějakých avantgardních malířů, tak jim dali tip na Myslivečka, tak byli u něj v ateliéru a tam něco hledali a oni jediní, co našli, co si chtějí vzít tu moji kresbu, kterou Myslivečka jenom vyvaril. On se naštval a poslal je někam, jo, a já mu potom říkal, že jsi blbej, se mohli mít nějaký peníze.
1: Nakonec s ním vytvoril několiko desiatok děl v antiperspektivnom štýle, v ktorom sa vysmievajú tradičnému vnímaniu priestoru a pravidlám kresby. Zjednodušene povedané, to, čo je ďaleko, zobrazuje ako obrovské a postavy s objektmi v popredí sú zase miniatúrne. Keď plátna dokončili, zistili, že galéria v Stuttgarte skrachovala a tak obrazy vystavili aspoň v Prahe.
5: Tak sme si říkali, tak uděláme aspoň pro kamarády z hospody, uděláme vernisáž a měli sme tam muziku, kúpili sme sud vína, sud piva a udělali sme si vlastne mejdan a rozvěsili sme tam ty obrazy a všude sme dali z legrace ceny, nejlevnější byl 100 tisíc, to bylo jak milion tenkrát kupní síla, jo, 200, 300, půl milionu. A taky jako byla legrace, tam byli jenom lidi, kteří měli tak 20 na pivo, navíc neměli, jo. No ale představte si, že se tam po malé straně, po malostranském náměstí toulal nějaký Američan, byl to vice president American Expressu, Jeff Weiss se jmenoval, to se do dneška pamatuju, s manželkou, a to byla profesorka malby na Sorbonně. A scháněli tady taky obrazy zajímavý. A teď slyšeli tam ten binec, jo, muzika, Dixielanda, řev a tam opilce nějaký. Tak tam vešli, zajímalo je, co se tam děje, jo, v centru Prahy. A najednou tam viděli ty naše voleje a úplně se byli v šoku, protože takovou volovinu neviděli v životě. Koupili od nás hned za ty ceny příšerný 4 obrazy. My jsme měli s Myslivečkem pocit, že jsme vykradli banku, jo. Což byl pro nás úplný šok, skutečně nám to zaplatili.
1: A po ďalšie obrazy sa ešte vrátili, smeje sa Ivan Mládek. Mimochodom, takéto náhody sprevádzajú celý jeho život. To, že Jožin z Bažin zahrala Metallica na jej pražskom koncerte, mu zavolal syn. On ani netušil, o koho ide. Jožin z Bažin naspieval aj do traileru Wednesday. O tom, že pracovať pre firmu Netflix je tiež obrovská prestíž, ho zase presvedčila jeho manažérka.
6: Jožin s Bážin, močálem se blíží, Jožin s Bážin, k vesnici se blíží.
1: Mimochodom, Jožin s Bážin vznikol z námetu o exhibicionistovi. Ivanovi Mládkovi však nápad prišiel vulgárny a tak prišiel s textom, ktorý sa stal fenoménom nielen v Československu, ale aj v Poľsku a v Rusku. Tam sa z neho dokonca stala paródia na Vladimíra Putina. Ďalšou náhodou sa z benžistu a textára Ivana Mládka stal spevák.
5: Spíval nejaký písničky s náma Honza Pasák, malíř, jo. No a nepřišiel na predstavenie, bylo plný divadlo ateliér a ja jediný byl, kdo ty texty znal, tak jsem to musel zaspívat a jsem poprvé v životě otevřel pusu před lidma, před vyprodaným divadýlkem, jo. No už mě to zostalo. No nechtěl, jsem se styděl, ale mě jsem to považoval za potup. Uspívat mě bavilo jenom hrát na banjo. Já jsem chtěl být nejlepší banjista na světě, nic jiného mě nezajímalo.
1: Hovorí Ivan Mládek a dodává, že hoci má na kontě viac ako 600 skladieb, neprekáža mu, že publikum chce počuť stále tie isté. Ak sa do konca júna nedostanete na jeho výstavu v pražskej Pordheimke, môžete si ho aspoň vypočuť koncom septembra v Bratislave.